Hit Radio 90. 90 non stop.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: Hit Radio 90, 7 minut před 7. Dobré ráno, přeje Vládě Řepka. Tohle jsou B-Loved. A ti byli v 90. kapela, která měla snad největší chilloutovou náladu. A já si to představuju, jak jdeme ve výtahu, hrají Sweet Harmony a výtah jede, a nebo nejede.
1: Doprava.
0: A stejnou otázku mám i pro naší Kristýnu.
2: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na dálnici D5 na 73. kilometru směrem od Rozvadova na Prahu stojí v připojovacím pruhu nepojízdné osobní auto, projíždějte tu opatrně. Pozor také na D1 na 330. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu, i tady stojí u krajnice nepojízdný kamion. Popojíždět pak budete na Pražském okruhu mezi 82. a 3. kilometrem ve směru na letiště. Tady probíhají práce na silnici, proto počítejte se silným provozem a tvorbou kolon. A na Znojemsku u Moravského Krumlova ve směru na Dobřínsko dejte pozor na sraženou srnu na silnici a projíždějte opatrně. Ode mě vše, přeji vám šťastnou cestu.
3: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský?
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
15: Montujeme,
16: vyklízíme,
15: krabice vám zapůjčíme.
16: Těžký kusy, to je naše.
15: Však recenze mluví za vše.
16: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
15: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
17: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
18: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
19: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
20: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
21: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
21: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
21: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
21: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
21: A 30?
1: Acema.
21: A 40?
1: Acema.
21: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
21: Hele, nezaseko ses?
1: Ne.
0: Počasí. Výrazné oteplení nás čeká. Čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Ráno se budou někde ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 29, na horách kolem 20, na Šumavě 24.
22: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: 2 minuty před sedmou, jste s Hitrádiem 90. Vládě Řepka vám přeje pěkné ráno. Co nejvíc Češi hledají na Google? Tak úplně jak srpen, zatmění měsíce nebo Tim Curry. Tak se jim všem podíváme na zoubek, abychom věděli, co na tom máte. No Doubt hrajeme nejvíc 90 v českém éteru.
22: Vláďa Řepka. Hitrádio 90.

0: 90 v 7.09. Krásné ráno. Když si představíte dokonalýho filmového záporáka, no, tak kdo se vám vybaví? Mě ten hrozný recepční z newyorského hotelu Placa, legendární britský herec Tim Curry ve filmu Sám doma 2, který šel po krku našemu malýmu hodnému Kevinovi. Byl to, a bohužel už musíme použít tenhle minulý čas, naprosto geniální padouch, který nás třeba v 90. strašil jako clown Pennywise v hororu To. Zemřel ve věku 80 let, tak čest jeho památce, ale ten jeho nezaměnitelný šklep a hlas z filmové historie už nikdo nikdy nevymaže. Já jsem Vláďa, za chvilku jsou 90. zpátky, Britney Spears nebo DJ Bobo Everybody.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
8: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
9: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
8: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
10: 30 let tančícího domu.
11: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
10: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
11: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
10: Více informací na stránkách www.td30.cz.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Tak už můžu?
14: Točíme.
13: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
14: No co asi děláte, ne?
13: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
14: A dál?
13: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
14: A kde vás najdou?
13: Jako adresu?
14: Webovky.
13: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
14: Máme.
13: Hele, radši to vem znova.
15: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
16: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: Čtvrteční hit Radio 90 v 7.24. Robbieho Williamse asi představovat nemusím. Ten chystá na podzim pořádnou jízdu. Potvrdil, že bude hlavní hudební hvězdou nejslavnějšího australského dostihu Melbourne Cup. V listopadu tam Robbie odpálí svoje největší hity pro desítky tisíc lidí přímo na závodišti. A bude to, teď pozor, předehra k jeho novému světovému turné. A prý jedna ze zastávek bude i Praha. Tak Austrálie a Praho, těš se. Mám tu pro vás třeba ještě Alanis Morissette, Backstreet Boys nebo teď Madonu Frozen.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
2: Na webu i v dabu.
1: Hit Radio 90.

0: S vámi v 7.37 Backstreet Boys a Hit Radio 90. Pěkné ráno. Už dlouho jsem nikoho nevytočil, když doma by se mnou asi nesouhlasili, co? Ale počkejte, já myslel to vytáčení v 90. Jak jsme objevili nějakou zaseklou telefonní budku, ze který se dalo volat neomezeně, tak jsme náhodně vytočili nějaký číslo a ženským hlasem jsme se zeptali, je doma Kája? No, tak telefonním budkám odzvonilo před 5 lety. Ale když budeme pořádně hledat, tak jednu funkční v Česku najdeme. Je v Třešti u nádraží. A stačí tam hodit 2 korunu a dovoláte se jak na pevnou, tak i na mobil. Ale jenom pozor, mají otevřeno jenom někdy, jak se jim asi chce, ale třeba o víkendu tam se nespletete. Hrajeme 90ky non-stop, budou Offspring anebo muzika ze seriálu Přátelé.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flešky, kufříky, vyměním za kuponky,
2: škola volá.
3: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio 90.

0: Je to Radio 90, 8 minut před 8, krásné ráno, přeje Vláďa Řepka. Simon Collins, syn Phila Collinse, je poslední před 8, ale 90 budou zpátky, ale dozvíte se od nás třeba předtím ještě, kolik je nejstaršímu kandidátovi ve volbách do obecních zastupitelstev a taky třeba, jak bude. Tak jdem na ten náš servis. Dobré ráno, Kristýno.
1: Doprava.
2: Krásné ráno přeje Kristýna Ševčíková. Porouchané vozidlo je na 12. kilometru Pražského okruhu ve směru na Ruzyni. Auto blokuje pravý jízdní pruh, proto počítejte s omezením. 10 minut se zdržíte též na Pražském okruhu obousměrně, a to u exitu Ořech. Na D6 na 23. kilometru směrem na Prahu si pak dejte pozor na porouchané osobní auto, při projíždění dejte raději nohu z plynu. A na Českobudějovicku na trase Stýna nad Vltavou, na Hlubokou nad Vltavou, na úrovni elektrárny Temelín zasahují záchranáři a policie u nehody 3 osobních aut. Tady počítejte s omezením provozu. Ode mě vše, přeji vám šťastnou cestu.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
5: Sleva, sleva, sleva! Bude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
9: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
10: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. dveřehořovice.cz.
11: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
12: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit hodně.
18: Řešení je Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Řešení je Acema.
17: A co když potřebuju 20 milionů?
18: Řešení je Acema.
17: A 30?
18: Acema.
17: A 40?
18: Acema.
17: A 50?
18: Acema. Jde to i bez banky.
17: Hele, nezaseko ses?
18: Ne.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
20: Příjemné ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Do Česka opět dorazí tropické teploty. Příliv teplého vzduchu ale utne studená fronta, na které by mohlo místy pořádně zapršet. Některé bouřky možná budou i nebezpečně silné. Víkend by už ale měl být spíše bez srážek. Lidé bez práce si příští rok nejspíš pohorší. Ministerstvo práce a sociálních věcí pod ministrem Juchelkou připravuje návrh, který jim sníží podporu. Někteří nezaměstnaní dostanou až o tisíce korun méně. O místa v obecních zastupitelstvech se letos uchází přes 190 tisíc lidí. Největší výběr budou mít tradičně voliči v Praze. Nejstaršímu letošnímu kandidátovi je 99 let. Americká společnost Meta omezí v USA přístup dětí na sítě. V rámci mimosoudního vyrovnání ve sporu o závislosti dětí na sociálních sítích zaplatí zhruba 18 miliard dolarů. Tenisté Jakub Menčík a Karolina Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová ve třech setech.
0: Do newsroomu děkujeme.
19: Počasí.
0: Ještě koukneme, jak bude. Oproti včerejšku se oteplí. Čekáme většinou polojasno. Večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 20.
19: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Minutu před osmou vám Vládě Řepka z Hit Radia 90 přeje dobré ráno. Po zatmění slunce budeme mít zítra zase štěstí na zatmění měsíce. Jen to všechno začne hodně brzo ráno, ve 4. A skoro celý měsíc z 90% bude zakrytý kolem 6:45. Nic si z toho ale nedělejte, když to nestihnete. Budu vám to vyprávět. Teď share.
19: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Ladí vás hit Radio 90 v 8.11, Disneyovkou Kráska a zvíře. Dospívali Celine Dion a Bebo Bryson. Celine hlásí, že se vrací v plný síle na pódia. Už 12. září začne velkou sérii koncertů kousek od nás v Paříži. Takže co zatím dělá v létě? Dře na hlase, cvičí balet a pilates. Je to obrovská bojovnice, velký srdce, úžasný hlas. Vy posloucháte Hit Radio 90, za chvilku jsou 90 zpátky, budou třeba i Nexus.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
12: Devadesátky jsou zpátky.

0: 7.25, Hitradio 90 a Duren Duren, pěkné ráno, vám přeje Vláďa Řepka. Když jsem se mladších kolegů v práci ptal, kam že to jedou letos na dovolenou, tak na mě jako tak vyděšeně koukali, já jsem netušil proč, teď mě stačilo říct, že na 14 dnů do Chorvatska nebo do Turecka, ale to by se mi vysmáli, že je to takový devadesátkový. Mezi mladejma prostě není cool jezdit na dovolenou. Mladí jezdí na prodloužený víkendy, a ne jednou do roka, ale několikrát. Tak, to už teď víme a mě by zajímalo, jak to máte vy. 2 týdny v kuse na pláži, anebo radši 4x do roka na skok někam. A kam? Napište mi 720 86 86 36 na Hitradiu 90 za chvilku, když jsme u těch dovolených. Bulháři od JAR. A teď Michael Jackson.
1: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868 636. Hit Radio 90.

0: dobrým to nevá.
1: Podvody z poklady proti dle nálady.
0: Hrají se na jinou sortičku, na sortu.
1: Toužej po německém pasu.
0: Pasportu.

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Nejen pro ty, kdo si na dovolenou ještě nedostali, hrajeme Bulháry na Hit Radio 90.8.37. Tohle je Helena Vondráčková a je a R ve složení, ve kterém už je asi nikdy neuslyšíme. Ptal jsem se vás na WhatsAppu, jak to máte s dovoleníma. Jestli raději na 14 dnů někam, anebo třikrát do Říma na prodloužený víkend. Tak se nám to na WhatsAppu krásně rozdělilo na dva nesměřitelné tábory. Mladší ročníky opravdu píšou, že na 14 dnů na pláž to je nuda a tak raději letí čtyřikrát za rok na víkend do Porta nebo právě do Říma. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, Pet Shop Boys nebo Bryan Adams, Rod Stewart a Sting budou.
1: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: Ahoj, tady Vašek Nojtbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: I 5 minut před 9 hrajeme nejvíc 90 v českém éteru. Aktuálně Chris Reu. Dobré ráno i ode mě, já se jmenuji Vládě Řepka. Za moment vám řeknu, jak dneska bude. Ale nejdřív, jako správný gentleman, dávám slovo Kristýně.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Popojíždět budete na příjezdu do Prahy, a to po dálnici D5 směrem od Rozvadova. Tady počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 5. kilometru po sjezd na Pražský okruh. Na dálnici D1 u sjezdu na Loket na 66. kilometru směrem od Brna na Prahu došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Nehodu vyšetřuje policie, provoz je tu částečně omezený, kolona se ale zatím netvoří. Pozor si dejte na D1 na 179. kilometru směrem na Brno. Tady stojí odstavený kamion u krajnice. A na D35 na 276. kilometru ve směru do Lipníku nad Bečvou stojí porouchaný nákladák. I tady projíždějte opatrně. Ode mě vše, přeji vám šťastnou cestu.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
11: Březová!
12: Kdy je učitel za hvězdu?
13: Když vezme děti na Březovou!
11: Březová!
12: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
13: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
11: Březová!
12: resortbřezova.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
16: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Praga Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
17: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
18: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
17: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
19: Tisknu levně CZ.
20: Náplně hned.
21: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
22: Počasí.
0: Oproti včerejšku se oteplí, takže čekejte většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách pak kolem 20.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Vítejte zpátky na Hitrádiu 90, minutu před 9 vám přeje dobré dopoledne Vládě Řepka. Pokud byste dneska řešili třeba v práci nějaký neschody, tak je světový den hry kámen, nůžky, papír. Všechny dnešní spory teda můžeme konečně vyřešit naprosto civilizovaně. Tak co dám jako první? Dream nebo Maggie Rayleigh? Kámen, nůžky, papír vyhrává Maggie Rayleigh. Pěkný čtvrtek vám přeju.
1: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: S vámi v 9.11 Hit Radio 90 dozněli Blair. Krásní jsou. Ranní vstávání do živého vysílání, něco o tom vím, to je občas takový boj o přežití. A virálem na sociálních sítích se teď stala americká televizní moderátorka Dominik, která po probdělí noci s malými dětmi, rostou jim zuby, to prostě ráno neustála. Na chvilku usnula přímo před kamerama v živém přenosu. Takhle si dala ruce před dlaň, no a už to bylo. Já nebudu teď dělat hloupý vtipy, jako že jsem usnul, slibuju, a naopak nakopnem se Carapicho, anebo Toni Braxton a R.E.M. Za chvilku jsou 90 zpátky.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Tak už můžu?
5: Točíme.
4: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
5: No co asi děláte, ne?
4: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
5: A dál?
4: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
5: A kde vás najdou?
4: Jako adresu?
5: Webovky.
4: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
5: Máme.
4: Hele, radši to vem znova.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucípavrskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.

0: Hrajeme 90 non-stop v 9.25. Tohle byly R.E.M. na Hitradiu 90. Konec prázdnin, ten je spojený s jednou hodně tragickou událostí. Konkrétně začalo to dneska 28. srpna. V roce 1996 se princezna Diana oficiálně rozvedla s princem Charlesem. No a pak, o rok později, se to stalo. Všichni si určitě pamatujeme na ten úprk z pařížského hotelu Ritz, který skončil tragicky. A když se potom s Dianou ve Westminsteru loučili, tak její velký kamarád Elton John usedl ke klavíru a zaspíval píseň, u který tehdy v těch devadesátkách, možná i později, plakal celý svět. No, tak tady je Candle in the Wind.
1: Hit Radio 90. 90. Hrajeme vám devadesátky non-stop.

0: My jsme Hit Radio 90, v 9.38 hrajeme Metallicu a pokročujeme za chvilku třeba s Jennifer Lopez nebo Oasis. Zatím je to teda nepotvrzený, ale vypadá to nadějně. Oasis by příští rok měli vyrazit na turné a spekuluje se, ale zatím spekuluje pouze, že by mohli zavítat z Británie i do Evropy. A ve hře jsou zatím Mnichov, Amsterdam nebo Řím a Praha, tak ta zatím chybí. Tak Oasis za chvilku, zítra v 7 se budu těšit, já se jmenuji Vladě Řepka a v 10 s vámi už bude Markéta na Hit Radio 90.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Extreme Sale v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Od 2. září na Nově.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
10: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
11: Pamatuješ na loňskou letní Letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
12: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
13: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
14: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
15: Hezký čtvrtek, je 27. srpna, to nám to léto uteklo. Až budeme bilancovat nad těma letošníma prázdninama, bude to hodně slunce, hodně tepla a je fajn, že dneska a zítra se ještě příjemně ohřejeme. S vámi už Markéta Rachmanová, pojďme hrát, hezký den.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
4: Bila, to dobré začíná u nás. Tak už můžu?
6: Točíme.
4: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
4: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
4: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
4: Jako adresu?
6: Webovky.
4: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
6: Máme.
4: Hele, radši to vem znova.
7: Kolikrát jsem vám říkal?
8: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
13: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. Aquapalace Praha. Léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

jednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

Sinéad O'Connor měla vždycky na věci docela jiný názor než většina. Dneska by v diskuzích lidi napsali, že prostě nebyla ovce. Třeba v roce 1991 bojkotovala předávání cen Grammy a odmítla převzít cenu za nejlepší alternativní album, přestože ho vyhrála. Řekla vlastně něco jako, že ceny jsou až příliš komerční a povrchní. A na rozdíl od dnešních rebelů k tomu nepotřebovala ani sociální sítě, ani gesta pro lajky. Posloucháte Hit Radio 90, pokračujeme s Erasure právě teď.

0: máme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Trubky troubí. Vstávat se má.
3: Jenže my máme postel z Rošty.cz. A zde se fakt nevstává.
2: Rošty.cz. Poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz. Drží vás, když spíte.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
0: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
8: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
7: Potřebujete auto na výlet?
8: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
7: Nebo chcete styl na každý den?
8: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
7: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
8: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.

0: devadesátky non-stop.
1: 11. hodina je tady, hezké dopoledne. Dneska to bude jasný, maximálně polojasný den. Teploty i na 29 stupních, ale na večerní rande už to bude chtít teplej svetříček. Další hodina je tady vyčištěná, tak jdeme stříhat. Markéta s vámi.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa.

0: je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
5: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
6: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
5: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
6: Jirská kletba.
5: Tak přijďte.
7: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
10: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky.
13: Hit me baby one more time.

Dáváte si Hit Radio 90 jako koktejlovou třešeň do Tequila Sunrise. Spice Girls si v 90 docela rády dali na večírku skleničku. Mel B má za sebou dokonce program, který ji odnaučil pít. Oproti tomu třeba Victoria Beckham, ta se netají tím, že když mají s Davidem volný večer sami pro sebe, tak si vždycky dají skvělý víno. Letošní prázdniny trávila na jihu Itálie, takže tam o to není žádná nouze, naopak je to prostě kvalitka, žádná krabicová party na lavičkách. Manic Street Preachers, dlouho jsem je neslyšela, tak už mlčím, tady je máte, Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Garáž v Orlové Lutyni za 240 tisíc korun, pole v Moravské Třebové za 188 600, garáž v Praze Radotíně za 390 tisíc, pozemek k bydlení v Žandově na Českolipsku za 3 miliony 700 tisíc a byt 2KK v Pražské Krči za 7 450 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
13: Čtvrteční poledne, dneska krásný a teplej den, pokud nejste na horách, tam už zrajou jeřabiny. A to je vždycky signál, že podzim se blíží. S vámi Markéta Rachmanová a v téhle hodině vás čeká třeba hit, který je symbolem léta. A je úplně jedno, jestli je rok 1996 anebo 2026. Tak hezký den.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský?
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.

na Hitrádiu 90 Whitney Houston. Nedávno jsem si pustila opravdu po hodně dlouhý době film Osobní strážce. A opravdu jsem ho strašně dlouho neviděla, jenom mě to zase utvrdilo v tom, že Whitney byla tak velká hvězda, která prostě nikdy neměla zapadnout takhle rychle. Comeback by jí strašně slušel. Dál ladíte Hitrádiu 90, tady jsou Scorpions.

non-stop! Hit Radio 90.

0: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
1: To jakoby dojímá.
0: A hvězdná porota.
2: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
0: Superstar. Od 2. září na Nově.
3: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
4: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
5: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Tak už můžu?
10: Točíme.
9: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
10: No co asi děláte, ne?
9: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
10: A dál?
9: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
10: A kde vás najdou?
9: Jako adresu?
10: Webovky.
9: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
10: Máme.
9: Ale radši to vem znova.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Oh!
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh! Oh!
13: 30 let tančícího domu.
14: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
13: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
14: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
13: Více informací na stránkách www.td30.cz.
15: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
16: Kolikrát jsem vám říkal, si uklidíte!
17: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
18: Hrajeme vám 90ky non-stop.
19: A ve 13 hodin na Hit Rádiu 90 jdeme zase míchat ty nejlepší hudební prázdninové kombinace. Ještě pár dnů máme na to nabrat síly na zářijový blázinec a vydělat ještě nějakou korunu na ty zářijový výdaje. Kam se hrabou Vánoce? Markéta zdraví, ahoj, hezký odpoledne.
18: Hit Rádio 90 a Markéta Rachmanová.

Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Lehnu si, zvednu si nohy, čtu si, zvednu si hlavu.
4: A když chci klid, zvednu hlas, že chci motorovej rošt.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

jste s náma i ve spojení, takže jak jsem mluvila o tom, že budeme nabírat síly na zářijový rodičovský blázinec, tak napsala Monika. Takže je to ještě někde poslední dny o tom, že připomínám těm svým pacholkům, že by bylo dobrý najít aspoň školní batoh, který jsem od června nikde neviděla. A to nechci vědět, co v něm po těch dvou měsících najdeme. 720 868 636. A jaká idylka před startem školy jede u vás? Podělte se, hezký den.

0: Hit Radio 90.
1: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
2: Montujeme,
3: vyklízíme,
2: krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
2: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
2: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
6: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
7: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
6: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
7: Jirská kletba.
6: Tak přijďte.
8: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
0: Devadesátky jsou zpátky.
9: Hit Radio 90.

0: Navždy a daleko se jmenoval ten film, ke kterému Jeňa udělala tuhletu píseň a doprovázela tedy Toma Cruise a Nicole Kidman, tehdejší manželé. Book of Days na Hitrádiu 90 za námi. 4:14 se s vámi všemi vítá Ivo Alač. Přeju vám krásné čtvrteční odpoledne. Teď taky ještě kolegyně s dopravou. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Havárie osobního auta vám sebere 10 minut na 16. kilometru dálnice D10 na příjezdu do Prahy. Omezení brzdí provoz na výjezdu z metropole po dálnici D11 směrem na Hradec Králové u Třebestovic. Do kolony zpomalíte na 25. kilometru a necháte v ní půl hodiny. Provoz houstne také na dálnici D1 před Brnem, zdrží se hlavně řidiči kamionů v pravém pruhu, a to více než hodinu. Kolona se táhne od 174. kilometru až po sjezd na Břeclavskou D2 na 196. Osobní auta tam nechají 30 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
7: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
9: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
10: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
11: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
13: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc a vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha, zábava na celý den.
0: Počasí. Dneska většinou polojasno, večer pak bude oblačnost částečně přibývat, ale srážek se nedočkáme, nejvyšší teploty 24 až 30. V pátek by mělo být polojasno až oblačno, odpoledne ještě s další oblačností, postupně i s přeháňkami, místy i s bouřkami, které můžou být i silné. Nejnižší noční teploty 20 až 15, na Moravě a ve Slezsku až 11 stupňů Celsia, nejvyšší denní 26 až 32. O víkendu bude podobně, akorát o několik stupňů chladněji.
14: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Když teď posloucháte Hitrádio 90, tak věřím, že chcete další nálož těch nejlepších 90, které vám hrajeme non-stop. No tak jdeme na to.
14: Hitrádio 90 a Ivo Alač.

0: Red Hoti byli pod mostem na Hitrádiu 90, kousek od toho našeho asi nejznámějšího mostu Karlova v Praze. Byla dnes dopoledne nařízena evakuace kvůli anonymovi, který tvrdil, že je v prostorách Orloje na Staroměstském náměstí bomba, ale naštěstí se nic takového pyrotechniky nepotvrdilo a několik minut popolední se všechno vrátilo do normálu. No a několik minut po 14. se i u nás všechno vrátí do normálu, za chvíli jsou 90 zpátky, přijdou Will Smith a nebo Ronan Keating.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Extreme Sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut

0: ti to zdarma vyzvednu.
1: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yeso!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Oh!
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

Velkohubý Steven Tyler teď zpíval Living on the Edge kapely Aerosmith na Hit Radio 90. Asi už to víte, že Menšík s Muchovou vyhráli mix na US Open a získali tak první Grand Slamový titul. Byli pak samozřejmě velmi dobře naladěni a Kuba dokonce říkal, že když je to jeho první turnaj smíšených deblistů a všechny zápasy vyhrál a má 100% úspěšnost, tak je to vlastně skoro na ukončení kariéry. Ale všimli jste si taky toho, jak to mezi nima jiskřilo? Působili prostě jako ideální pár, nejenom na tenisovém dvorci. No, láska je láska.

0: Hit Radio 90, skvělá věc, kapele Fastball, The Way. Za nějakých 20 minut si dáme 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje. A tentokrát půjde o to dnešní datum, 27. srpna. Připomeneme si 3 události hudební historie a z toho jednu z 94. a 2 z 91. Za chvíli ale taky bude zpívat ten, co nás v tom 91. opustil.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně nad 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
8: Devadesátky jsou zpátky.
9: Barbie, let's go party.
8: Jsou zpátky.
10: Hit me baby one more time.

0: Tohle byla Kim Appleby na Hitrádiu 90, teď už Renata.
1: Doprava.
2: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po plzeňské D5 od 4. kilometru. Kolona pak pokračuje na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celé to projedete s 20 minutami navíc. Pozor si dejte také na D10 ve směru na Prahu. Na 17. kilometru havarovalo osobní auto. Provoz houstne na D1 před Brnem. Zdrží se hlavně řidiči kamionů v pravém pruhu, a to víc než hodinu od 170. kilometru až po sjezd na Břeclavskou D2 na 196. Osobní auta brzdí na 178. kilometru a nechají tam asi 30 minut. Kolona 4 kilometry je na trase z Chomutova na Prahu před omezením u Třebíze.
3: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
7: Radíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Březová! Kdy je učitel za hvězdu?
14: Když vezme děti na Březovou.
13: Březová!
15: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
16: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
13: Březová!
15: Resort Březová.cz.
17: Trubky troubí, vstávat se má.
18: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
19: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
9: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Z Planého dne právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
0: Počasí. Dnes máme většinou polojasno, večer by mělo oblačnost přibývat, nejvyšší teploty se pohybují mezi 24 a 30 stupni Celsia, v pátek by mělo být polojasno až oblačno, odpoledne s přibýváním oblačnosti, postupně s přeháňkami, místy i s bouřkami, které můžou být i silné, nejnižší noční teploty 20 až 15, na Moravě ve Slezsku až 11 stupňů Celsia, no a nejvyšší denní mezi 26 a 32.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Co zásadního se stalo 27. srpna v hudební historii? V 91. se do našich kin dostal koncertní dokument s Madonou v posteli a taky vyšlo debutové a dodnes nejúspěšnější album kapely Pearl Jam, Ten, z hity jako Alive, Jeremy a Even Flow. No a v 94. odstartovali Boys to Men, 14-týdenní pobyt na vrcholu amerického singlového žebříčku s jednou svojí úžasnou písní. S těmito třemi událostmi budou tedy souviset naše dnešní tři ve tři a začneme tím rekordním ploužákem.
1: Ivo Alač, Hit Radio 90.
20: 3 ve 3.

0: Zatím posledním dílem našeho podcastu Vypalovačka, který je o Madoně, jsem doporučoval film s Madonou v posteli. A dneska je to 35 let od jeho premiéry v našich kinech. Tak jsme si teď, nakonec dnešních 3 ve 3, na Hit Radio 90, zahráli píseň, která zaznívá na konci toho filmu. Keep it together z Alba 10, kapely Pearl Jam, které vyšlo ve stejný den, 27. srpna 1991. Jsme slyšeli jeden z těch tří velkých hitů, Even Flow. No a předtím jsme si taky připomněli 27. srpen 94, kdy Boyz II Men odstartovali rekordních 14 týdnů na vrcholu hitparády Billboard Hot 100 s hitem I'll Make Love To You. O čemž si vlastně můžete něco přečíst i na Facebooku či Instagramu Hit Radio 90.
1: Tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři.

0: ve 3 hodiny.
1: Na Hit Radio 90.
2: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: pak hrnky, flešky, kufříky,
2: vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
5: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
9: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
12: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
13: Devadesátky jsou zpátky.
14: Hit Radio 90.

Na Hitrádiu 90 Savage Garden, To the Moon and Back. V noci na zítřek, respektive v pátek brzo ráno, by u nás mělo být možné pozorovat částečné zatmění měsíce, tedy o něco méně atraktivní pokračování té nedávné podívané se sluncem. No, uvidíme, co ta studená fronta z Německa, jestli nám to náhodou zítra ráno trošku neskazí. Když tak, zatmění by mělo začít ve 4.33, kdybyste si chtěli přivstat a podívat se na to. Za chvíli na Hitrádiu 90, jedna z nejlepších 90 a těch nejúspěšnějších, What is Love od Hathawaye, a teď jedna taková ležérní. I Belong to You, Lenny Okravice. You are...

některých školách už probíhají obědy formou švédských stolů a dneska se to úspěšně otestovalo i na jedné základce v Brně Kohoutovicích. No a my jsme si na Hitrádiu 90 ze švédského stolu teď vzali Rednecks. No a za chvíli na ně naváže Chris Ria.

0: muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
5: tisku.cz. Náplně hned.
6: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
7: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
8: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
7: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
8: Irská kletba.
7: Tak přijďte.
6: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
9: 90. jsou zpátky.
10: Hit Radio 90. 90.

0: Tohle byla jedinečná Annie Lennox na Hitrádiu 90. Teď už Renata. Doprava.
1: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po plzeňské D5, a to od 4. kilometru. Kolona pak pokračuje na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celé to projedete asi s 20 minutami navíc. Pozor si dejte na D10 ve směru na Prahu. Na 17. kilometru se došetřuje havárie osobního auta. Provoz houstne na D1 před Brnem. Zdrží se hlavně řidiči kamionů v pravém pruhu přes hodinu v koloně od 170. kilometru až po sjezd na Břeclavskou D2 na 196. Osobní auta brzdí na kilometru 178 a nechají tam 45 minut.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Od 2. září na Nově.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
11: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
10: Potřebujete auto na výlet?
11: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
10: Nebo chcete styl na každý den?
11: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 Kč měsíčně.
10: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
11: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
12: Tak už můžu?
13: Točíme.
12: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
13: No co asi děláte, ne?
12: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
13: A dál?
12: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
13: A kde vás najdou?
12: Jako adresu?
13: Webovky.
12: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
13: Máme.
12: Hele, radši to vem znova.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
14: Byla. To dobré začíná u nás.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Bestmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Bestmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na Dek.cz.
0: Počasí. Pátek bude polojasno až oblačno, odpoledne postupně s přeháňkami, místy s bouřkami, nejnižší noční teploty 20 až 15, na Moravě ve Slezsku až 11 stupňů Celsia, nejvyšší denní 26 až 32.
17: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Už příští pátek vydá nové album a já se těším jak malej. Milujeme ji všichni od chvíle, co jsme od ní v 97. slyšeli Thorn. A to nám teď Natalie Imbruglia zaspívá na Hit Radio 90.
17: Hit Radio 90. A Ivo Alač.

0: Píseň z animovaného Aladina Whole New World porazila tenkrát na Oscarech obě nominované písničky z osobního strážce. Na Hitrádiu 90 si běžně hrajeme i I Have Nothing, no ale teď jsme si dali Run to You, tolik Whitney Houston, za chvíli Stouni.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
6: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
7: Největší festival nové

0: světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
1: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
2: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

ale bohužel jsme o něj před 17 lety přišli. Výročí narození Michaela Jacksona se zítra samozřejmě připomeneme, a to v obou těch našich odpoledních pravidelnostech 3 ve 3 a filmový hit v 6:30. No a dneska jsme si jeden z jeho 90-kových hitů You Are Not Alone dali i před 16:30 na Hit Rádiu 90. A následovat budou Mňága až Džorb, Made in Valmés.

0: 90-kové batmanovské filmy režiséra Joela Schumachera nejsou příliš milované, hlavně teda Batman a Robin, ale mají naprosto skvělé soundtracky. Z Batmana navždy hrajeme hodně ty velké hity od U2 a Seala, no a z toho nominacemi na Zlaté maliny zahrnutého dalšího dílu tu skvělou věc Gotham City R. Kellyho, která nám právě teď doznívá na Hit Radio 90. Za chvíli Cranberries.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: BugiRent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. BugiRent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. BugiRent.cz. BugiRent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. BugiRent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. BugiRent.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: vzpomínka na nedávno zesnulého Williama Orbita a jeho úžasnou spolupráci s Madonou na albu Ray of Light. Tohle byla píseň z té desky The Power of Goodbye ve vysílání Hit Rádia 90. 7 minut před 17. před námi zpravodajský servis. Za chvíli je Lucie s přehledem zpráv, předtím Renata s dopravou. Doprava.
1: 20 minut necháte na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové. Na 39. kilometru bouralo osobní auto s nákladním a kolona má víc než 4 kilometry. Přes půl hodiny se zdržíte na výjezdu z Prahy po D1. Hromadná nehoda 5 aut na 17. kilometru blokuje 2 jízdní pruhy. Provoz nám houstne také na dálnici D1 před Brnem. Zdrží se hlavně řidiči kamionů v pravém pruhu, a to víc než hodinu v koloně od 171. kilometru až po sjezd na Břeclavskou D2 na 196. Osobní auta brzdí na 178. kilometru a nechají tam asi 45 minut.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
10: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
15: On air, online, v dabu i v aplikaci
16: Radia.cz.
15: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
17: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Snadnější odstoupení od smluv na zboží nebo služeb uzavřených po internetu. Na webech bude od ledna takzvané tlačítko pro odstoupení. Novelu, která se týká také lepší ochrany spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Výlov největšího českého rybníka Rožmberk u Třeboně letos pravděpodobně nebude. Důvodem je sucho v třeboňské rybniční soustavě a v řece Lužnici. Chybí zhruba 40% vody. Výlov měl proběhnout v polovině října. O náhradním termínu se ještě rozhodne. Ve vězeňské nemocnici v nizozemském Hágu zemřel válečný zločinec Radko Mladič. Bylo mu 84 let. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, který se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století. Za nejpřísnějších bezpečnostních opatření se dnes v jednom ze sálů Pražského obecního domu objeví nejdražší známka světa, One Cent Magenta, známá také jako britská Guyana. Výstava poklady Světové filatelie 3 nabídne do této neděle světové rarity v celkové hodnotě zhruba miliardy korun.
15: Počasí.
0: Zítra by mělo být polojasno až oblačno, postupně s přeháňkami, místy i s bouřkami, nejnižší noční teploty mezi 20 a 15 stupni, na Moravě a ve Slezsku může být až 11 stupňů Celsia, no a nejvyšší denní 26 až 32.
15: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Dneska se do našich kin vrátily dvě filmové klasiky. Jedna po 25 letech a jedna po 35. Ta druhá nás bude zajímat, když jsme Hit Radio 90. A právě z ní bude náš dnešní filmový hit v 17:30. Do té doby času dost. V úvodu hodiny Backstreet Boys.
15: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
3: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
5: Yeso!
4: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: ani na snídani.
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Devadesátky jsou zpátky.
9: Hit Radio 90.

Tohle jsme měli možnost slyšet letos i naživo na festivalu Metronome Prague a teď i na Hitrádiu 90, Katolik Sting a Desert Rose. No a jestli chcete na nějakém letošním festiáku slyšet naživo a vidět na jednom pódiu MIG 21, Rybičky 48, Dana Landu, Tomáše Kluse nebo Miraj, tak musíte zítra vyrazit na poslední letošní zastávku putovního festivalu Hrady.cz. Je na Bezdězu, na který se v rámci vstupenky můžete jít zadarmo i podívat v sobotu odpoledne a jinak teda po oba dny užívat skvělé české hudby. Teď jedna skvělá americká od pána, který už bohužel není mezi námi, ale naštěstí měli několik obrovských hitů v 90. letech, takže na něj tady můžeme pravidelně vzpomínat. Tady je Meat Loaf.

0: Víte, proč jsme si zrovna dneska tohle zahráli? Protože se dnes do našich kin vrátil podle mnohých nejlepší akční film všech dob. Klasika Jamesa Camerona, která pravděpodobně předpověděla, co s námi udělá AI. Na což teda teď radši myslet nebudeme. Terminátor 2, den zúčtování, je po 35 letech znovu k vidění na velkém plátně, no a ke slyšení je v něm i You Could Be Mine od Guns N' Roses, což byly náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Rádiu 90. No a teď ještě taky důležité informace z dopravy.
1: Doprava.
2: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Hustý provoz je na D1 před Brnem od Prahy. Zdrží se hlavně řidiči kamionů v pravém pruhu, a to 2 hodiny od 168. kilometru až po sjezd na Břeclavskou D2 na 196. Osobní auta tam nechají hodinu. Přes půl hodiny se zdržíte na výjezdu z Prahy po D1. Hromadná nehoda 6 aut na 17. kilometru blokuje jeden jízdní pruh. A zdržíte se také na příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici D5, a to od 4. kilometru. Kolona pak pokračuje na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celé to projedete asi s 20 minutami navíc. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz. Oh.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: 90 jsou zpátky.
8: Hit Radio 90.

90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Devadesátka. Hit Radio Devadesátka. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Atención, señoras y señores!
10: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
9: Yeso!
10: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
9: La Tropical!
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
5: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
6: Devadesátky jsou zpátky.
7: Barbie, let's go party.
6: Jsou zpátky.
8: Hit me, baby, one more time.

0: Hit Radio 90.
1: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
2: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
3: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
2: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
3: Jirská kletba.
2: Tak přijďte.
1: Palas, divadlo, které hraje komedie.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
0: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpídejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
6: tisku.cz. Náplně hned.
7: 30 let tančícího domu.
8: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
7: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
8: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
7: Více informací na stránkách www.td30.cz.
9: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ. Tak už můžu?
8: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
8: Webovky.
5: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
8: Máme.
5: Ale radši to vem znova.
9: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
10: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
12: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
13: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Březová. Kdy je učitel za hvězdu?
2: Když vezme děti na Březovou.
1: Březová.
3: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
2: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
1: Březová.
3: resortbřezova.cz.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: hrajeme vám 90. Nonstop. Hit Radio 90.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Hit Radio 90.

vám 90 non-stop. Hit Radio 90. I could stay awake just to hear.